někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky.